0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Hacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.

Brnem jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

filmů, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas Rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Je to přesně 20 hodin od chvíle, kdy jsme se slyšeli naposledy. Teď už jsem zase zpátky na svém místě, myšpult přede mnou, mikrofon zapnutý, červené světýlko on air svítí a to znamená, že je vše připraveno a včetně mé osoby na svém místě. Pro ty, kteří nevědí, já jsem Ivo Raška a budu vás bando provázet tak jako každý jiný všední den vysíláním Rádia Čas roku až do 10. hodiny. Dneska máme na programu pátek, to znamená, že do začátku víkendu už je to, co by kamenem dohodil a zbytek došel. Ke všemu bez tak mnozí z vás užíváte prázdniny a dovolené, tak je vám vlastně asi úplně jedno, co je za den. Ale ať už posloucháte naše frekvence na dovolené nebo se trápíte v práci, pokusíme se vám i nadále vylepšovat koeficient dobré nálady, no a to zejména parádní muzikou. Už za pár minut zazní třeba Scars on Broadway. Na cestu do pekla hláze jsme Chris Rea. A těšit se můžete také na půlnočního rebela v podání Plexis.
1: Půlnoční rebel káčí městem a všechno, co má s tebou, jenom jeho víra.
0: Nejprve ovšem dostane slovo Honza Kavelčík a jeho čerstvý přehled zpráv a také pohled na cesty.
1: To je jeho síla.
2: Holba rok na grilu 2026.
3: 24. a 25.

0: Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat akorát u Mohelnice. Ve stoupání na Moravskou Třebovou stojí odstavené nákladní auto.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou první dnešní aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požárů na jižní Moravě.
7: Morava aktuálně.
4: Blíží se další ročník festivalu Colors of Ostrava. Organizátoři doporučují návštěvníkům využít při cestě do areálu hlavně vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival začne ve středu 15. července v dolní oblasti Vítkovice. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla na 5%. Je tak o 0,2 vyšší, než je celostátní průměr. Více podrobností dodává ředitel pobočky úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
8: Počet uchazečů o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 237 osob, zatímco nabídka volných pracovních míst vzrostla o 329 pozic. Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
4: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Ivošem Raškou.
9: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: Zdá se mi to být až neskutečné, ale letos v září uplyne už 36 let od vydání téhleté pecky kapely Plexus. Skladba Půlnoční rebel, jejíž text ale vlastně nevznikl při nočních toulkách Petra Hoška Starou Prahou po hospodách, ale tahle ta slova ho napadla, když se poprvé podíval do svobodného světa a navštívil ještě za komára západní Berlín. My se ovšem nyní 12 minutek po 6. raní na čas roku vydáme na návštěvu hvězd, protože nás čekají obligátní horoskopy na dnešní den. A při této slavnostní příležitosti předávám slovo našemu dvornímu astrologovi Milanovi Galnarovi.
1: Pátek bude poněkud rozporuplný. Pro ty, co nemají dovolenou, se bude uzavírat pracovní týden, což pro někoho bude znamenat úlevu a triumf, a pro jiného zase nutný čas na regeneraci. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou plánovat novou budoucnost. Lvi zakončí týden absolutní pohodou a střelci budou mít příjemný pocit z dobře odvedené práce. Býci si mohou užívat nezávazného flirtování. Pany budou dobíjet své baterky a kozorozy by měli po těžkém týdnu plánovat odpočinek. Blíženci budou zažívat pocity vítězství. Váhám se může konečně ulevit a vodnáři mohou rozmýšlet nad nějakou originální milostnou strategií. Hradci by měli mít pocit úspěšně zvládnutého týdne. Štíři se mohou stahovat více sami do sebe a ryby by měly nadšeně pokračovat ve svých tvořivých aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Ostrém budíčku pokračuje naše páteční jízda, přičemž co nevidět zazní kapela Battle Beast. Ještě předtím na okamžik ovšem odbočím za fotbalem, protože ve Spojených státech se do své závěrečné fáze dostává mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
0: Včera mohli všichni fanoušci fotbalu sledovat čtvrtfinálové utkání mezi Francií a Marokem. Moc napínavá bitva se ale popravdě nekonala. Francouzi měli totiž takřka celý zápas pod kontrolou. Od začátku prokazovali svou kvalitu a světu ukazují, že poskládali opravdu skvělý manšaft. Největší šanci v prvním poločase měl asi Mbappé, když měl kopat penaltu, kterou nicméně neproměnil. Střela se mu vůbec nepovedla a brankář Maroka Bounou jeho úmysl zmařil. Své zaváhání ale hvězdný útočník Mbappé napravil v 60. minutě, když otevřel skóre, a jen o 6 minut později ránou po zemi k tyči navýšil vedení Francie na 2-0 Ousmane Dembélé. Skóre už se potom neměnilo, i když tým z Evropy měl ještě několik možností vstřelit branku. Francie se tak zaslouženě a už po třetí za sebou probojovala do semifinále mistrovství světa. No a aby se dostala až do finále, tak to si bude muset poradit s vítězem dnešního večerního duelu mezi Španělskem a Belgií.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádi.

0: Dvě minutky po půl sedmé, tady mám jednu čerstvou zprávu, která potěší zejména asi všechny fanoušky americké kapely Mastodon. Ta totiž v těchto dnech vydala takový emotivní krátký film s názvem The Mastodon in the Room. Jedná se o zhruba 35-minutový dokument, ve kterém členové vzdávají takovou osobní poctu a hold jejich bývalému kytaristovi a zpěvákovi Brentu Hincovi. Jak si možná někteří pamatujete, Brent loni v srpnu bohužel tragicky zahynul při nehodě na motocyklu a to jen necelý půl rok poté, co se jeho cesty s kapelou po dlouhých 25 letech rozešly. No a zbylí členové, Troy, Bren a Bill, ve filmu sledují staré archivní záběry a vzpomínají na společné roky. Nečekejte ale jen nějaký zidealizovaný medailonek, kapela se rozhodla jít z kůží na trh a hovoří naprosto upřímně, otevřeně probírají Brentovu divokou povahu, jeho boj se závislostmi i to, jak těžké bylo nastavit mu nějaké hranice, což nakonec ostatně vedlo k jeho odchodu z kapely. Včera jsem na tenhle ten snímek koukal a přiznám se, skoro mi ukápla slza. Všem fanouškům téhleté kapely určitě tedy doporučuju, aby si film The Mastodon in the Room také zhlédli. Najdete ho třeba na YouTube nebo na sociálních sítích kapely. Já vám v tuto chvíli pochopitelně obrazový materiál poskytnout nemohu, ale k dispozici mám audio, takže si Mastodon nyní na čas roku připomeneme se skladbou The Motherlode.
1: Posloucháte Ostrý

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
5: A kam, mami? To nás tady necháte?
6: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
7: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grillu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: Někdo z vás se v tom už možná kvůli prázdninám ztrácí, tak pro zajímavost uvedu, že máme stále rok 2026. Je pátek a v kalendáři je uvedeno datum 10. červenec, což je 191. den roku, alespoň tedy podle velmi oblíbeného a léty osvědčeného gregoriánského typu kalendáře. Vánocemi se tedy ještě zabývat nemusíme, ale zabývat bychom se měli rozhodně dvěma jmény. Svátek totiž slaví Libuše a Amálie.
1: Libuše a Amálie, svátek má, bude pažba šílená.
0: To určitě bude. Co do původu, tak obě tato jména se dají vyložit vlastně podobně a asi už jste i slyšeli nebo četli pověst o Libuši kněžně a manželce Přemioráče.
2: Věda mužům, kterým žena vládne!
3: Budete mít, co jste chtěli! Přemysla na vás, Sebranko!
0: Přesně. Podle jazykoznalců se dá tohleto prastaré slovanské jméno přeložit jako milá nebo milovaná. No a v případě Amálie se jedná o jméno zřejmě germánského, latinského nebo dokonce možná i indického původu. No a znamená také milá nebo pracovitá, či případně čistá. Já tedy přeji všem ženám, které mají v rodném listě zapsáno některé z těchto dvou jmen, všechno nejlepší. No a právě vám bude adresována i následující muzika na frekvenci

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Tak tohleto skladbu jste si mohli poprvé pustit nebo slyšet někde v rádiu na podzim v roce 1971. Kapela The Who a skladba nazvaná Bob O'Reilly, kterou složil Pete Townshend pro jeho projekt Livehouse, což měla být taková jeho rocková opera, která se de facto nikdy oficiálně ovšem nedokončila. Ačkoliv v roce 2000 vyšla alespoň v rámci jednoho speciálního box setu. Ale o tom si dáme řeč třeba někdy příště.

0: nechal jsem to dojet pěkně do konce. Další muzika, a to z různých období našich životů, už je ale nasázena do playlistu. Namátkou třeba Lucie.
1: Sex je náš, dělá dobře mě i tobě, oče náš.
0: Další klasikou bude formace Survivor.

0: muziky, která zazní na rádiu Čas rok po 7. hodině. Nejprve nás ale čeká mluvené slovo z úst Honzy Gavelčíka, který pro vás přichystal čerstvé zprávy a dopravní informace.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kauflandu.

0: Českou Třebovou, tady stojí odstavené nákladní auto.
1: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka-pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku roste zájem o cestovní očkování. Podle lékařů je mnohem větší než v předchozích letech. Je to dáno i tím, že Češi častěji jezdí do exotických oblastí po vlastní ose. A to znamená i větší riziko, že můžou přijít do kontaktu s infekcemi.
2: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Česku zůstává na hodnotě 4,8%. V Moravskoslezském regionu je stále o 2% vyšší. O jaké zaměstnance mají firmy největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
3: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, svářeče, nástrojáře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
0: V centru Zlína včera hořela výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, materiální škody ale budou vysoké, byly tam sklady i kanceláře. Podle vyjádření hasičů bude nutná demolice. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0. Jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. První z gólů dal slavný Kylian Mbappé. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Kluk. V čase 7 hodin a 10 minut dohrála na čas roku kapela Lucie. No a my se nyní můžeme společně podívat na dvě události, které spojuje datum 10. července. Stal se rok 1978 a během amerického turné Rolling Stones k albu Some Girls došlo k velmi nešťastné nehodě. Bill Wyman totiž během koncertu nešťastně šlápl vedle a spadl z pódia zhruba z výšky nějakých 2 metrů, a to přímo na betonovou podlahu. Byl to fakt pořádný pád a Wyman byl dokonce chvíli v bezvědomí. Záchranáři ho okamžitě převezli do nedaleké nemocnice, přičemž vyšetření ukázalo, že měl obrovské štěstí a až na menší otřes mozku se mu nic vážného nestalo. A ještě tady mám jednu krádež, která se odehrála v roce 1989. Tehdy jistý 18-letý mladík David Pearsall se pokusil uloupit kytaru Richieho Sambory z kapely Bon Jovi. Jenomže tenhle ten týpek úplně tak dobře jako nedopadl. Zřejmě se řídil heslem, že pod svícnem je největší tma, protože k tomuto trestnému činu se odhodlal přímo během vystoupení kapely Bon Jovi. Chlapíkovi se podařilo proklouznout do zákulisí, využil toho, že pozornost všech se upírala právě na pódium, popadl jednu ze samborových kytar a jednoduše s ní odkráčel. Mladík si nelegálně nabitého majetku ale dlouho neužil. Ostraha si ho totiž všimla, jak se potlouká kolem areálu s kytarou, kterou se snažil ještě marně schovat, to jako fakt nedáte do kapsy. Policie ho zatkla ještě ten večer a nástroj Samborovi v pořádku vrátila. Tolik tedy rubrika kalendáře a teď už jdeme na další muziku.

Buďte zdraví, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za jednou hudební legendou. Nebude chybět Kamelot a další dvě skvělé kapely. Na rádiu Čas Rock startujeme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Je 7 hodin 20 minut, stále ladíte frekvence Rádia Čas roku, přičemž následujícím bodem našeho vysílání bude pohled na londýnské tenisové kurty. A důvod je jasný, vrcholí totiž třetí Grand Slam téhleté sezóny, legendární Wimbledon, a český tenisový fanoušek může chrochtat naprostým blahem, protože finále ženské dvouhry bude mít ryze české obsazení. Rozhodli o tom včerejší zápasy, kdy nejprve na pečlivě střižený zelený pažit naběhla Karolína Muchová, jejíž soupeřkou byla Coco Gauffová z Ameriky. No a tenhle duel nabídl zejména tedy ve třetím dějství parádní podívanou a dost možná nejlepší zápas letošního ročníku. Sice to pro fanoušky byla opravdu nervy drásající podívaná, kterou nicméně v super tiebreaku nakonec na svou stranu získala česká tenistka. Karolína Muchová vyhrála 6-2, 1-6 a 7-6 a v sobotu si zahraje wimbledonské finále.
1: Karolína Muchová is a Wimbledon finalist.
0: No a podobný tenisový sen prožívá na Wimbledonu i druhá Češka, a tím, nebo tou je Linda Nosková. 21-letá tenistka včera ve druhém hraném semifinále poradila si s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 2x6-4. No a proti své kamarádce Karolíně Muchové si zahraje o svůj první Grand Slamový titul v kariéře. Mimochodem jde o historický první finále dvou Češek na Grand Slamu.
1: Game, set and match. Noskova, 2 sets to love. 6-4.
2: And it will be
1: 6-4.
2: An all Czech final.
0: Naprostá senzace, takže se máme na co těšit o víkendu a já nevím, komu vlastně budu fandit, no. Nevím, jak vy, koho máte raději, nebo kdo myslíte, že vyhraje Wimbledon. Dejte klidně vědět, my si k tomu dáme další muziku.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas rok.

0: Zázrak.
1: Myslím si, že není třeba z toho dělat velkou vědu. Většina z vás, posluchačů Rádia Čas roku, ví, o co se v letní rokové jízdě jedná. Kdo neví, tak záhy pochopí. Účelem je poskládat výherní větu, přičemž vám postupně odhalujeme během vysílání jedno slovíčko za druhým. Já za okamžik prozradím to první, posléze i druhé, následně nějakou spojku, přísudek nebo možná i podmět přidá Hans a v odpoledním driveu i naše vaše vrána Hanka. No a dnešní hlavní cenou jsou lupeny na Magmafest. Jeho už 14. ročník proběhne v pátek 14. a v sobotu 15. srpna na tradičním místě, a to v legendárním jihlavském letním amfiteátru. Mezi kapely, které se na místě vyskytnou, patří třeba Panoptiko, Dimitri, Škvor, Rybičky 48, budou tam i Vohnouti, Doga nebo SPSK a řada dalších. Pokud se tam chcete zajet podívat a ke všemu zadáčo, tak začněte skládat dnešní větu. První slovíčko už mám tady nachystané a prozradím vám ho hned, tedy hned, co dohraje kapela Pearl Jam.
0: Letní roková jízda, jedeme v tom

0: Před chviličkou jsem sliboval, že vám prozradím první slovíčko dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy, a protože sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak tady je. Napište si někam, že prvním slovem je roková. Kam dál se bude tahleta jednoduchá věta o čtyřech, nyní už vlastně jen o třech neznámých, ubírat, tak to se postupně dozvíte. Jisté je, že v odpoledním driveu někdo z vás díky tomu vyhraje dva lupeny na Magma Fest. Na začátku věty tedy stojí slovíčko roková a před námi je vlastně roková muzika. Day to remember.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Vzhledem k tomu, že 8. hodina pátečního rána je na spadnutí, překleneme se za malou chvíli do druhé poloviny našeho dnešního ostrého budíčku na rádiu Čas Rock. A i ta následující hodina bude samozřejmě napěchovaná poctivou kytarovou muzikou. A o tom, že nekecám, mohu předložit i důkaz v podobě ukázky třeba Rage Against the Machine.

0: jedním z témat, kterým se budu věnovat, bude i holba Rock na grillu, nebo Tour de France, a z muziky mohu dále nabídnout třeba Judas Priest. A českou hudební scénu zastoupí mimo jiné také Panoptiko. Ještě jednou vám všem přeji dobré ráno a přepojuji zároveň do zpravodajské redakce, kde už je s popsanou A4-kou plnou aktuálních zpráv a dopravních informací připraven Honza.
1: Mobil? Megasleva! Kávovar? Megasleva! A vyváž? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Dáš se tak, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Pozor si musíme dávat na hlavním tahu z Bohumína do Karviné. U Dolní Lutyně stojí odstavené nákladní auto. Bouračka nás potrápí na Břeclavsku v obci Velké Němčice na ulici Brněnské. Tady se srazilo nákladní auto s osobním a odstavené nákladní auto nás může zdržet na Vsetínsku v obci Pržno u kostela. I tady buďte opatrní.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn-pujcovna.cz.

0: Zajištění bazénové vany. Stavbaři tu teď instalují ocelové konstrukce. Práce komplikují stísněné prostory. Hotovo by mělo být už příští pátek. Rožnov pod Raroštěm rozšířil možnost pro zodpovědné venčení psů. Více nám řekla tisková mluvčí města Adéla Kousalová.
1: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o dvě místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím, parkům i dalším veřejným prostranstvím.
0: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma taky na městském úřadě na Masarykově náměstí. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas má výkop v 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Je 8 hodin 10 minut a já tady mám jméno jedné velké osobnosti, která ovlivnila život na celé naší planetě. Tentokrát to nebude hudebník, protože právě v tento den, čili 10. července v roce 1856, se v tehdejším rakouském císařství narodil Nikola Tesla. Slavný to vědec, kterému se nenadarmo přezdívalo pán blesků, elektrický mák nebo intelektuální hrozný škálovský. Tesla byl vůbec prvním, kdo sestrojil a použil rádiové dálkové ovládání, ale celkově si nechal patentovat až na 300 různých vynálezů. A přestože jeho mnohdy nadčasové patenty vydělaly jiným lidem miliony, on sám bohužel zemřel v chudobě. Mohla za to ostatně i jeho neurotická povaha a řekněme takové podivínství. Za všechny zvláštnosti, ve kterých si liboval a že jich teda bylo, mohu zmínit například to, že během svých dlouhých procházek počítal každý svůj krok, anebo vypočítával kubické objemy hrnků, polévkových talířů nebo i samotného jídla. Prý by mu bez toho ani nechutnalo. Ke všemu všechno, co dělal, muselo být dělitelno třemi. Velmi zajímavé. High five byste si s ním taky nedali, neboť se vyhýbal dotyku s jinou lidskou rukou a třeba taky trpěl averzí vůči ženským náušnicím. Když si to všechno sečtete, tak není divu, že žil nakonec celý život v celibátu. Já myslím, že určitě bychom se mohli o tomhle chlapíkovi velmi dlouho bavit, ale my jsme rádio zaměřené především na rock a na metal a ne na obsáhlé životopisné přednášky, takže jdeme zpátky na muziku.
1: Posloucháte Ostrý bus.

0: Poté, co nám na čas roku dozněli Judas Priest, dostane se co nevidět na řadu další česká muzika, i když, abych vše uvedl na pravou míru, v tomto případě se jedná vlastně o mezinárodní sestavu, připraveni jsou totiž Reflections of Karma, což je nový hvězdný projekt, v němž se potkali irský zpěvák Travis O'Neill, Maťo Mišík, Joshua Stewart a Tomáš Hajíček mladší. Reflections of Karma budete moci slyšet a vidět už za pár dní na festivalu Holbarock na Grillu. Rozhodně si to nenechejte ujít, protože tohle je opravdová pecka. Ostatně, která kapela na holbě není, že ano. Jaké další skupiny a interpreti budou u Stříbrného jezera u Opavy vystupovat a kdy přesně jim bude patřit pódium, tak to zjistíte jednoduše třeba na facebookové události, protože line-up je tam už nějakou dobu venku. No a nebo si nechejte čas rok puštěný také o tomto víkendu, protože ten bude na našich frekvencích věnovaný právě festivalu Holbarock na Grillu. Tudíž se dozvíte o vystupujících kapelách vše, možná i něco navíc a možná i to, co byste vidět, možná ani nechtěli. Já se ale v tuhletu chvíli vracím na začátek tohoto vstupu, jak jsem už říkal, připravené formace Reflections of Karma, která vlastně přednedávnem vydala single Hold Me, Hurt Me, ve kterém si přizvali ke spolupráci i Otu Váňu z Kabátů. Tak tady jsou a ještě než to rozjedou, tak vás, pánové, osobně i pozvou právě na letošní ročník Holbarock na Grillu.
1: Uvidíme si v Holbarock na Grillu Festiák 2026.
2: Který se koná 24 a 25 července. My tam z Reflections zahrajeme a moc se na vás těšíme.
3: Holbarock na Grillu.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
6: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
10: Rádio Čas rok na tvrdo.
9: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Pokud jste si třeba včera odpoledne vyjeli někam na kolo, možná se si následně dopřáli i odpočinek u televizních obrazovek a naopak s radostí sledovali, jak se pro změnu lopotí na bicyklech jiní. Včera byla totiž na programu šestá etapa slavné Tour de France, a tentokrát ve variantě 186 km dlouhé trati, ve které museli jezdci překonávat převýšení 4100 metrů. Což by pro někoho možná představovalo nějaký problém, ale pro takového Tadeje Pogačara takovéto typy kopečků jako by vůbec neexistovaly. Během včerejšího pyrenejského vlnění nasadil tenhle ten borec neskutečné tempo a na jeho stoupání a rychlost na legendární Tourmalet neměl vůbec nikdo odpověď. Tadej dojel do cíle s náskokem 2 minut a 38 sekund na Jonase Vingegaarda. A ode dneška ho na trati poznáte jednoduše, protože bude mít oblečen žlutý dres. No a podle některých cyklistických odborníků a znalců máme letos už po šesté etapě Tour de France de facto rozhodnuto o celkovém vítězi. Ale samozřejmě to se ukáže až poté, co se závodníci dostanou do Paříže, protože stát se může ještě cokoliv. Ještě mohu doplnit, že české šlapátko v ohni Matyáš Vacek dorazil včera do cíle se ztrátou 11 minut a přišel o bílý dres. Dnes v pátek je na programu jeden asi z nejjednodušších profilů v celém letošním ročníku. Trasa startuje v Ajetmeu a po 175 kilometrech končí s cyklistickou baštou v Bordeaux.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Posloucháte Ostrý budík.

Stále vlastně stojíme ještě na Prahu dnes s pracovním označením 10. červenec. Ještě jednou připomínám, že svátek dneska slaví všechny Libuše a Amálie a také Amélie. Oslavu ale můžete doma uspořádat třeba i pro svoje koťátko, protože právě tato roztomilá zvířátka mají právě dnes svůj vlastní den.

Pakliže nemáte živé koťátko, klidně vezměte svého oblíbeného plyšáka a následně s ním vyražte na piknik. Máme totiž den s podtitulem Teddy Bear Picnic Day.

připít si vlastně na cokoliv, můžete klidně s piña koládou. Tento tropický koktejl, který se tradičně skládá z bílého rumu, ananasového džusu a kokosového mléka, taky slaví svůj svátek a při pátku to se hodí.

0: si klidně večer nějaký ten drink dopřejte, ale hlavně to nepřežeňte.
1: Už nikdy víc. Už nikdy víc.
2: Nebudete pít?
1: Nebuďte směšná. Nebudu vstávat.
3: Léto s rádiem Čas Rock.

Buďte zdraví, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za jednou hudební legendou. Nebude chybět Kamelot a další dvě skvělé kapely. Na rádiu Čas Rock startujeme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

Společně s kapelou Panoptiko jsme dorazili na závěr této hodiny. Mimochodem, tahle skupina patří mezi vystupující na festivale Magmafest, na který tady máme dvě vstupenky, o které dneska soutěžíme v letní rokové jízdě. Když si chviličku počkáte, tak vám prozradím druhé slovíčko výherní věty. Už teď ale můžu říct, že po deváté dopolední budou hrát třeba Škvoři. I ostatně na Magmafestu taky budou. Kdo tam nebude, tak to jsou Linkin Park, které si ale poslechneme na rádiu Čas Rock. A poslední ochutnávkou z našeho meníčka budou Kiss and Dynamite.

0: 90 v Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte jistou práci?
3: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
2: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
3: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu. Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přibývá případů nákupů podvodných vstupenek. Češi každý rok za kulturní a sportovní akce utratí miliardy. Až desetina připadá na prodej z druhé ruky. Podvodníci často prodají jeden lístek více lidem. Na akci se pak dostane jenom ten, kdo přijde první.
7: Morava aktuálně.
6: V Kopřivnici opraví lávku přes řeku Kopřivničku, která spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Nově bude pohodlnější a bezpečnější pro chodce, cyklisty i rodiče z kočárky. Více nám řekla mluvčí města Lucie Macháčková.
8: Lávka už dosloužila a její rekonstrukce je opravdu nezbytná. Zároveň jsme využili příležitost k jejímu rozšíření, aby lépe odpovídala dnešním potřebám. Práce jsou plánovány do 24. srpna. Oproti klasické výstavbě tak bude samotná montáž výrazně rychlejší. A proto není v plánu realizovat náhradní přemostění. Žádáme občany, aby po dobu rekonstrukce využívali náhradní trasy.
6: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezóny dobrou kvalitu. Lidé se v ní můžou koupat bez obav. Podle vzorku odpovídá z 5-bodové škály stupnici 1. Stejné to je i na štěrkopískových jezerech Poděbrady. Hledá se nový trenér fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty. Národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane 2letou smlouvu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Během dnešního ostrého budíčku jsem vzpomínal už narozeniny Nikoly Tesly, ale nyní připomenu také jednoho významného člověka z hudební branže. 84 let by dnes býval oslavil Ronnie James Dio, americký zpěvák s italskými kořeny, kterého známe z kapel jako Black Sabbath, Elf, Rainbow, Heaven and Hell nebo jakožto lídra své vlastní skupiny Dio. Bohužel tenhle ten hudebník již není nějakou dobu mezi námi, zemřel na následky rakoviny žaludku v květnu v roce 2010, tehdy mu bylo 67 let. My si ho nyní na čas roku alespoň připomeneme, a to díky skladbě Hungry for Heaven.

0: Garáž Rock. Společně s kapelou Traktor jsme se dostali až k časovému úseku, který je sice neustále v pohybu, ale obecně se dá tvrdit, že máme 8 minut před 9:30. Zároveň pokračuje naše letní roková jízda, během které vám rozdáváme vstupenky na různé akce, festivaly i samostatné koncerty. Dnešek není samozřejmě výjimkou, protože ve hře jsou dva volňásky na Magma Fest. Pokud jste si zapnuli rádio Čas Rock až nyní, tak vězte, že první slovíčko výherní věty už zaznělo, ale já vám ho stejně za okamžik připomenu a zároveň přiložím i druhý díl tajenky. Tak si zatím zajděte pro nějakou psací potřebu, stačí obyčejná tuška a kousek ubrousku, nebo si udělejte místo na paměťovce vašeho mozku, nejprve vám pustím Skunk NNC a hned potom prozradím další slovo.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

Teda pomívám, že tohle léto se opravdu vyplatí poslouchat Čas Rock, protože kromě parádní muziky vám denně servírujeme taky hromady vstupenek na různé akce. Dneska máme k mání lupeny na Magma Fest, o které se bude soutěžit v odpoledním driveu. Ale vy už od rána sbíráte slovíčka do výherní věty. No a na řadě je to druhé, které zní banda. Rocková banda je tedy začátek dnešní věty v letní rockové jízdě. Takže teď už půlku znění víte, stačí pochytat i ta zbylá dvě slůvka a já v tuto chvíli použiji úplně jiná dvě. A těmi budou Linkin Park.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Na čas roku dohrála kapela Xandria, která se už pátým dnem uchází o vaši přízeň jakožto novinka 28. týdne roku 2026. Máme pár minut po půl desáté, abych byl konkrétní, tak 8,5 minuty, což znamená, že má dnešní rokoslužba dospěla do svého závěru. Já vám přeji pohodový zbytek dne, krásný slunečný víkend a budu se těšit znovu v pondělí před 6. naslyšenou. To už na vás budeme s Tomášem zase oba dva v plné palbě. No a na odchod je zde ještě jedna písnička na vaše přání. Žádanku na WhatsApp vystavil Marcel, který by si dal nějakou pecku od Fade No More. Takže já sahám svou rukou šmátrálkou do archívu, vybírám skladbu Ricochet a zároveň vás předávám do péče Honzi Prokeše. Bando, mějte se krásně.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
0: Čas rok.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
12: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Klunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
13: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Čau rokeři, pátek je v plném proudu, víkend za dveřmi, sluníčko svítí, co víc přát. Snad jen pokračovat ve skvělé muzice, kterou vám v těch následujících 5 hodinách bude servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dám. Firehouse, nebudou chybět Running Wild. A nebo Korpiklány. Si na rádiu Čas Rok budeme hrát, k tomu tradičně Milan Gelnár z horoskopy, tak jako Honza Gavlčík se zprávami a já vám přeju pěkné dopoledne.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Jsme taky na Brněnsku u obce Čebín, na hlavním tahu Tišnov Kuřim, na Kruháči tady stojí odstavené nákladní auto a překážka na vozovce je taky na Kroměřížsku u obce Koryčany, na výjezdu na Kyjov tady probíhá překládka nákladu z porouchaného nákladňáku.
1: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů. Místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požárů na jižní Moravě.
3: Morava aktuál.
0: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoct k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
4: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody? Jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
0: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších přírodních koupalištích v regionu. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu.

0: White Stripes, teď tady u nás na rádiu Čas rok. No a před námi Milan Gellner, který nám prozradí, jaký že ten konec pracovního týdne bude.
1: Pátek bude poněkud rozporuplný. Pro ty, co nemají dovolenou, se bude uzavírat pracovní týden, což pro někoho bude znamenat úlevu a triumf, a pro jiného zase nutný čas na regeneraci. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou plánovat novou budoucnost. Lvi zakončí týden absolutní pohodou a střelci budou mít příjemný pocit z dobře odvedené práce. Býci si mohou užívat nezávazného flirtování. Pany budou dobíjet své baterky a kozorozy by měli po těžkém týdnu plánovat odpočinek. Blíženci budou zažívat pocity vítězství. Váhám se může konečně ulevit a vodnáři mohou rozmýšlet nad nějakou originální milostnou strategií. Hradci by měli mít pocit úspěšně zvládnutého týdne. Štíři se mohou stahovat více sami do sebe a ryby by měly nadšeně pokračovat ve svých tvořivých aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Pravé léto s pravou rokovou muzikou.
3: Pravé léto s pravou rokovou muzikou.
2: Na rádiu Čas Rock.

Toto byla kapela Donor, kterou mimo jiné můžete vidět dneska na akci s názvem Rokové zpívánky. Ty se budou dneska a taky zítra konat v Kobeřicích, ale bacha, ne tady u nás na Pražské, ale u Brna. Dva dny našlapané skvělou muzikou, o kterou se tam kromě nich budou starat Gatecrasher, Siridas, Capriola, Američtí Masters a celá řada dalších skvělých kapel. Začíná se o 16:30 odpoledne, takže jestli to tam, přátelé, nemáte moc ruky, tak si myslím, že není co řešit. No, ale teď máme za 10:58 a my budeme na Rádiu Čas Rok pokračovat s Philem Campbellem anebo kapelou Wolfsbane. Tak se dobře bavte. Rádio Čas Rok.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
6: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
7: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
8: A kam, mami, to nás tady necháte?
9: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
10: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

Malá hudební vzpomínka na Phila Campbella, kterému v této písni dopomáhal Dee Snider. Před námi jsou Running Wild, no ale taky vaše hudební přání. 725 33 1155.

0: Running Wild. No a my v Německu ještě s muzikou zůstaneme, protože já mám na drátě Petra, zdravím tě, ahoj.
1: Jo, tak jo, tě zdravím tebe a všechny do eteru.
0: Čau, čau, tak ty tradičně Grave Digger, jak tak jinak, komu?
1: No tak komu, tak vždycky klasicky, no těm, co poslouchají tady ty vlny, to by do studia, že no. A pozdravím Romana a Radka. Radka do dílny, ten mě věčně poslouchá, už mi minule říkal, tak aspoň takovou formou pozdravím. Ano. No Romanka na zahradku, ať se tam mazlí s tím svojím Harleyem.
0: Jasná věc. Tak, máme pátek, co chystáš na víkend?
1: Co chystám na víkend? No chystám se do Velkých Losin, do kempu, máme tam karavan, takže budeme si užívat čistého vzduchu a doufám možná nějakou koupání, když nebudou extrémy nějaké.
0: No tak to zní opravdu úžasně. Tak si to tam hlavně užijte, měj se krásně, zbytek šichty, ať rychle uteče a ať už tak. Můžete vyrazit. Čau.
1: No, tak jo, díky, čau. Ahoj.

0: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
5: Letní roková jízda.
6: Jedině na rádiu Čas Rock.

Buďte zdraví, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za jednou hudební legendou. Nebude chybět Kamelot a další dvě skvělé kapely. Na rádiu Čas Rock startujeme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

zahrát Lirot na samém závěru této hodiny, no a v té další, tak toho si dáme třeba Bon Jovi. To byly časy, když tato pecka zněla éterem, že jo? Bon Hart. A do třetice Dream Theater. To nějak na rádiu Čas Rock bude s tou muzikou vypadat. Je taky před námi novinka týdne a pokračování letní rockové jízdy. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné dopo.

0: Žebříčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
4: Stále jsou problémy na Bruntálsku v obci Heřmanovice na výjezdu na Rejvíz. Tady bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky na Brněnsku u obce Čebín na trase Tišnov-Kuřim. Na kruháči tady stojí odstavený nákladák a kolony se právě teď tvoří v Brně v ulici Korejské. Nefungují tady totiž semafory.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem.

0: Cars of Ostrava. Organizátoři doporučují návštěvníkům využít při cestě do areálu hlavně vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival začne ve středu 15. července v dolní oblasti Vítkovice. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla na 5%. Je tak o 0,2 vyšší, než je celostátní průměr. Více podrobností dodává ředitel pobočky úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
1: Počet uchazečů o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 237 osob, zatímco nabídka volných pracovních míst vzrostla o 329 pozic. Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
0: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0. Jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhajci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. První z gólů dal slavný Kylian Mbappé. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok. Naslyšenou opět za hodinu.

0: protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Lauter a my si teď na Rádiu Čas Rok dáme novinku týdne. Jestli máte zájem se k ní nějakým způsobem vyjádřit, máte možnost kde jinde, než na našem facebookovém profilu.
2: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rok a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
2: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Fajn Rock.
1: Je pátek, což je skvělá zpráva a může být ten konec pracovního týdne ještě mnohem veselější, protože i dneska pro vás máme v letní rokové jízdě nachystané volné vstupenky. Tentokrát jde o Magma Fest, který se bude v Jihlavě konat od 14. do 15. a srpna a nabídne takové grupy jako třeba Vysací zámek, Krejson, Škvor, Dimitri, Panoptiko, Arakain, Alkohol, Komunál a další. Jestli se tam chcete podívat a ušetřit na vlezném skoro 3 litry, tak pozorně poslouchejte vysílání Rádia Čas Rok, ze kterého se dozvíte dnešní výherní větu, která vás k těm volňáskům dovede. Já vám přeju hodně štěstí ve hře a nabízím další pecky, tentokrát v podání Godhardu a nebo formace Harem s Karem. Pěkné dopoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas Rok. Čas Rok.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: nám je kapela, která si říká Rat, a potom si můžete vybrat nějakou pecku. Vy 7253311155, číslo sem do studia Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I

0: Máte rádio Čas Rock a před námi je taková, dalo by se říct, klasika klasik. Je to tak, Tatare, zdravím tě.
1: Zdravím všichni do éteru, je to ta.
0: Tak.
1: Je to vajíčka, tak.
0: Ano, ACDC, pro koho?
1: No pro koho? Pro celou rokovou rodinu samozřejmě. Je mi líto, že Alda se nezúčastní na zůstenci, protože má prý nějaké resty. No a samozřejmě všem motorkářům, no a všim, co mě znají, takže zůru na víkend a dodržovat pitereš.
0: Máš recht. Tak velké díky, užijte si to tam, když tak pošlete nějaké fotky, jo?
1: No určitě, to si píš, já vás tam to budu.
0: Čau, ahoj.

0: Kaše Rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Stihli jsme to skoro na sekundu přesně. Je 12 hodin, chvíle zasednout za stůl a dát si něco do žaludku, jestli se k tomu chystáte, tak vám přeju dobrou chuť a já mám pro vás taky něco na zub. Co byste řekli na Avatar?
1: Theory of Dead Man? A nebo tu Blue? Tak si budeme na rádiu Čas Rock hrát a podíváme si i na ten nadcházející víkend. To všechno po zprávách s Honzou Gavelčíkem a ode mne přání dobrého dopoledne, ale už odpoledne, co to melu.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Aktuálně si dávejte pozor na Vsetínsku v oblasti Dolní Bečva. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní.

0: vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré páteční poledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ovocnáři v Česku sčítají škody. Úroda letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o více než polovinu. V porovnání s průměrem

0: Volen volný pohyb psů. Jedná se o dvě místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčků přispěje k čistším ulicím, parkům i dalším veřejným prostranstvím.
1: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma taky na městském úřadě na Masarykově náměstí. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas má výkop v 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pohodové páteční teď už odpoledne přeje Honza Gavelčík.

Malá pozvánka na ostravský koncert Judas Priest a když jsme u těch kulturních akcí, tak jedna opravdu hodně pohodová a povedená se bude už za 14 dnů konat u Opavského Stříbrného jezera. Holbarok na grilu od 24. července opět nabídne dva dny nabité skvělou muzikou, se kterou tam přijedou třeba Pretty Maids, Witchhammer, Tři sestry, Proteus, Malignant, Tumor, Citron, Jamaron a celá řada skvělých kapel. Podrobný rozpis, kdo kdy bude hrát, najdete na webu Rádia Čas Rok, kde je mimo jiné k mání i odkaz na vstupenky a taky další velice důležité informace týkající se této naší velkolepé narozeninové oslavy. Už se na vás těšíme, bude to opět akce, na které se sejde ta naše roková parta a za to jsme vám moc a moc vděční. No a my si jednu z těch jmenovaných kapel teď dáme se skladbou, která si myslím se k tomu opravdu hodí.

0: pátek odpoledne, víkend je před námi, no a kolem dokola se koná celá řada zajímavých akcí. A my bychom mohli na WhatsAppu Rádia Čas Rock zavést diskuzi o tom, jak ty následující volné dny strávíte vy, rockeři. Chystáte se někam, a nebo raději zvolíte domácí pohodičku s něčím vychlazeným na stole. Můžete to do nás ládovat horem spodem, no a já vám k tomu za chvíli pošlu avatar a taky status quo. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

na rádiu Čas Rok. Minutku po půl jedné. Zahrám si podle vás, ne? Co říkáte? 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5. Rádio

Theory of Dead Man, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas Rok za sebou, no a my se můžeme pustit do písničky na přání. Nazdar Hanzi, dlouho jsem od vás neslyšel Unisonic, nějakou pěknou pecku, bylo by to pro všechny, kterým Zampo pomalu, ale jistě končí dnešní změna a budou si užívat nadcházející víkend. To napsal Radek, no tak ať si to užijí úplně všichni a tady je muzika.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, rádia čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Tu byla na samém závěru této hodiny a před námi dalších 60 minut. A v nich, jak slyšíte, Vajcnej. Pavla Kapitánová. A nebo Danko Jones. Tak kromě toho si zaspomínáme i na jedno obrovské hudební jméno a mrkneme se taky do kalendáře, cože se stalo, cože se událo, kdo slaví a tak dále. Je toho hodně, nebudu to zdržovat, pouštíme se do toho, dobré odpoledne.

0: Zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: Stále si dávejte pozor na Vsetínsku v oblasti Dolní Bečva. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno jih. Srazilo se tady nákladní vozidlo s osobním. Taky počítejte se zdržením na D1 v oblasti Podolí. Stojí zde porouchané vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Zájem o cestovní očkování v Česku výrazně roste. Lidé častěji cestují do vzdálených zemí, kde je větší riziko nákazy různými nemocemi. Před odjezdem je proto dobré navštívit lékaře a zjistit, jaké očkování je pro danou zemi doporučené. Do některých oblastí je potřeba užívat také léky proti malárii. Odborníci doporučují vše vyřídit alespoň 2 týdny před cestou, aby byla ochrana co nejúčinnější.
7: Morava aktuálně.
4: V Karviné získává novou podobu prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. Více nám sdělil náměstek primátora Lukáš Rašek.
8: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
4: Úpravy se týkají prostoru přednádraží a parkoviště. Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento reuse point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem. Do čtvrtfinále už nepostoupí. Zápas skončil 0-3 na sety a pro český tým to byla 6. porážka z 10 zápasů. Nejvíce bodů získaly Michaela Mlejnková, Magdalena Bukovská a Gabriela Orvošová. Do konce soutěže čekají Češky ještě zápasy s Bulharskem a Francií. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Hezké

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych Radiočas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Radiočas Rock. Happy birthday Radiočas Rock. Happy birthday Radiočas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radiočas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Je 10. července a tento den měl ve svém rodném listu Ronald James Padovona, kterou všichni známe jako Ronnieho Jamese Dia. Tento vynikající muzikant a zpěvák s italskými kořeny se narodil ve státech, kde v roce 57 začala jeho hudební kariéra, a to s kapelou The Vegas Kings, které se chvíli po založení přejmenovala na Ronnie and the Rumbles. Ty názvy se během jejich 10leté hudební kariéry měnily každou chvíli až do jejich rozpadu. No a přichází rok 74, kdy dostává, jak se říká, lano od kapely Rainbow, u které to vydržel do roku 79, kdy naskočil k Black Sabbath. S nimi vydal desku Heaven and Hell, která spatřila světlo světa v roce 1980. Ta se stala jedním z nejlépe prodávaných alb kapely a sklízela úspěch, kde se dalo. Ale nic netrvá věčně, jak se říká, a tak se Ronnie začal naplno věnovat svojí vlastní kapele, se kterou byl spjatý až do své smrti, která bohužel přišla 16. května. Jak víme, je po něm pojmenovaná i stage na festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích vypukne už příští čtvrtek, no a my si na něho zazpomínáme se skladbou, kterou budete určitě velice dobře znát.

Buďte zdraví, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za jednou hudební legendou. Nebude chybět Kamelot a další dvě skvělé kapely. Na rádiu Čas Rock startujeme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

Posloucháte Rádio Čas Rock, no a my se teď mrkneme do rockové historie, ve které je zářez z roku 1965, kdy se Rolling Stones na 4 týdny dostali na vrchol americké hitparády s písní, asi všichni víme, Gang Got Satisfaction. Bylo to pro kapelu vůbec první místo v žebříčku. A v Británii tato píseň původně hrála pouze pirátská rádia, protože text byl považovaný za příliš sexuální. No, tak to si přeberte každý, jak chcete. V roce 1968 tehdy oznámil Eric Clapton konec éry kapely Cream. V roce 1860 se podruhé oženil Bedřich Smetana a svátek mají Libušky a taky Amálky. Tímto vám všem, včetně té mojí vnučky za celé Rádio Čas Rock, přeju všechno nejlepší a posílám Pavlu Kapitánovou. Tak si ten dnešek, holky, jak se patří, užijte.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Karel James na rádiu Čas Rock a před námi česká muzika. Zdravím všechny rockery. Chtěl bych prosím zahrát Od kabátů Dole v dole, aby nám to při betonování lépe utíkalo. Zdraví Daniel a Tomáš z Ostravy. Moc děkuji. Není zač. Rádio.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
15: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
16: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
17: Tak, děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
18: A kam, mami? To nás tady necháte?
19: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
20: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Poslední minutky této hodiny jsme si na rádiu Čas rok užili ve společnosti kapely Dream Evil. No a máme co zase dohánět. Protože před námi dalších 60 minut, v nich Brian May, taky hledajská. Šukáme, trtkáme, všechno dohromady. Hovedajská, taky Kissy Dynamite. S takovou muzikou můžete určitě na rádiu Čas rok počítat, no a máme před sebou co jiného než letní rokovou jízdu rádia Čas rok a taky pro vás mám nějakou tu pozvánečku. Tak, pěkné odpoledne, přátelé.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland. Vítku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
4: Aktuálně si dávejte pozor ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Stále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno jih. Nákladní automobil se srazil s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Rádio Čas rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požáru na jižní Moravě.
7: Morava aktuálně.
4: Ve zlínském areálu bývalého svitu se hasičům podařilo lokalizovat požár. Práce ale budou pokračovat až do pondělí 13. července. Zásah si vyžádá omezení provozu v blízkosti budovy i v ulici Nábřeží. Jak uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.
8: Informace o průběhu celé situace budeme i nadále zveřejňovat skrze oficiální web města a sociální sítě. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud občané ucítí zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním. Zároveň

si také zajistila postup. O wimbledonský titul se utkají v sobotu od 17 hodin českého času. Česká republika tak bude mít jistou vítězku letošního Wimbledonu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: Vás Rok.
1: Dnešní letní roková jízda nabízí vstupenky na Magma Fest, který se bude v Jihlavě konat 14. a 15. srpna a nabídne celou řadu vynikajících kapel, jako třeba Panoptiko, Alkohol, Dimitri, Tautenberg, Vohnout, Rybičky 48 a další. No a vy můžete být u toho, aniž byste museli za vstupné zaplatit nějaké peníze. Jestli dáte dohromady dnešní výherní větu, tak to může být vaše. Co víme, že ta věta má zatím znění roková banda. Já doplním, jede? A co bude to poslední slovo? Tak to ví Vrána, která vám to ve svém vysílacím driveu prozradí. Mně nezbývá, než vám držet palce a přihodit muziku, kterou si mezi sebe rozdělí Ghost Hounds a taky Brian May. Tady to je.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas

0: Rock.
1: Jsou tady rockové typy a v nich pozvánka do Vizovic, kde už příští čtvrtek vypukne další ročník festivalu Masters of Rock. 4 dny našlapané skvělou muzikou, o kterou se na hlavním pódiu postará úctyhodných 44 kapel. Bude k mání samozřejmě i druhá stage, která taky nabídne kvalitní grupy, ale nebude to jenom o muzice, ale taky o setkání se s kámošema, o skvělém jídle, pití, ale taky o soutěžích. No a jednu z nich si v relax zóně připravila i naše televize Rebel, kde si můžete vyzkoušet naše klíčovací studio. Princip, tak ten je jednoduchý. Necháte si pustit klip svojí oblíbené kapely a před zeleným plátnem vyzkoušíte svoje rockové grimasy, tak jako byste byli součástí toho klipu, který jste si pustit nechali. Výherce bude vyhlášený na konci festiáku a odnese si lednici na pivní sud v hodnotě 18 tisíc a to si myslím se určitě vyplatí. Tak se tam dobře bavte, snad se potkáme a dáme pivko, ale teď je před námi na rádiu Čas Rock další muzika a s ní Nazaret, Hovera SK, Godhard a mnoho dalších. Dobré odpoledne.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock i v létě hraje

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Výsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Hoveda.sk, divné slova. Teď tady u nás na rádiu Čas Rok, Godhard před námi a tak jako písnička na přání 725 33 1155.
1: Čas Rok, Čas Rok.

0: A se taky povedla. Need to believe. Kodhard na rádiu Čas Rock. No a s tou další muzikou už vítám v éteru taky Romana. Si tam, čau, ahoj.
1: Jsem tu, jsme tu celá otázka.
0: Vás tam je mnohem víc. Tak, kam jedete?
1: Jedeme na festival Staré Flinty.
0: Ano.
1: Lučina. A teď si necháme zahrát, bude to pro Zuzu, písnička, silný refrén. Pavel, jestli poslucháš, vezem ti ty cigara, ty prachy, ale těch peněz asi moc nezbude. Potřebujeme na každých stavíme na nákup, jak vezu dvě baby, no tak to bude.
0: No tak to bude těžké, to bude těžké.
1: A bude to tím novým slovy za Došenova, tobě do rady. A...
0: Velké díky, vám přejeme, ať si to tam užijete, budete nocovat?
1: Jasné.
0: Tak jo, tak ať vám hlavně vyjde počasí, krásný kulturní zážitek. Mějte se hezky a dejte potom vědět, jak to dopadlo.
1: Jasné.
0: Ahoj, všechny zdravíme, celou osádku. Čau. No a já se taky loučím, mějte se krásně, vrána je nachystaná, užijte si pěkný víkend a my se uslyšíme zase v pondělí.

0: Talk. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

to hraje v páteční odpoledně, bodeť by ne. 10. července 2026, vy posloucháte Rádio Čas Rock a od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Odpolední drive je připraven, poslední v tomto pracovním týdnu. No a po 15. hodině se na vás chystá taky Joan Osborne.

To si všim na holbě, protože je prostě boží. No a do třetice Journey. Nabídka pro další 60-minutovku a taky Wimbledon, protože nás čeká co? České ženské finále. A to je pecka. Probereme to společně a hlavně, kde budeme koukat?

0: K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stále si dávejte pozor ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno jih. Nákladní automobil se srazil s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá mladých lidí, kteří mají problémy s hazardem. Podle odborníků se jedná až o 275 tisíc lidí. Více než polovina z nich jsou mladí ve věku od 15 do 34 let. Nejčastěji je láká hlavně online sázení na sport, které je dnes snadno dostupné. Hazard může vést k závislosti a velkým dluhům.
5: Morava aktuálně.
3: Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
6: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena. Bude nová, vydrží nám dlouho.
3: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. Baťův kanál hlásí další novinku letošní plavební sezóny. Ředitelství vodních cest dokončilo rozšíření veřejného přístaviště v Napajedlích a dnes jej slavnostně otevřelo veřejnosti. Po třech měsících stavebních prací přístaviště nabízí více míst pro přistávání, rekreačních plavidel i komfortnější zázemí pro jejich posádky. Kateřina Siňáková skončila ve čtvrtfinále čtyř hry na Wimbledonu. S Američankou Taylor Thompsonovou prohráli s čínsko-francouzskou dvojicí 0-2 na sety. Tím přišli o šanci postoupit do semifinále a bojovat o další grandslamový titul. Siňáková kvůli zdravotním problémům vynechá po Wimbledonu také turnaj v Praze. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Ještě jednou dneska si zahrajeme letní rockovou jízdu rádia Čas Rock, protože v odpoledním driveu dostanete to poslední slovíčko do skládánky, tak aby výherní věta dnešního dne byla kompletní. Od Ostrého budíčku a od Hanze víte, že rocková banda jede. Otázka je kam, nebo na čem, nebo s kým, nebo proč. Tak to poslední slovíčko vám dám já a rozhodně to stihneme ne dneska do 19. hodiny, ale do 18. protože je pátek, no a každý páťulínek vždycky mezi 18. a 19. to je hodinka, která patří vám, jenom vám, tady rokeři sobě. Takže to musíme vyřídit do 18.00. Co je ve hře? No dva lupeny. Kam? Mnozí víte, a vy co nevíte, tak pro vás se to nechám ještě jako překvápko. Tak špicujte ušiska, protože dneska dobrá nálada na všechny směry. Může to přijít doslova a do písmene kdykoliv.

0: Tohle byl Black Whale Bright, vy posloucháte Rádio Čas Rok, 20 minut po 15. hodině, páteční odpolední drive a před námi tři sestry, taky pěti prstňáci nebo ZZ Top. A pak dostanete to poslední slovíčko dnešní výherní věty.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rok.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz. Skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
11: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
12: Cože, ty máš 150 technobodů?
13: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
12: A kde to jako najdu?
13: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
12: No jasně.
13: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas Rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas Rok.

0: Čas Rock.
1: Naposledy v tomto týdnu se svezeme v letní jízdě Rádia Čas Rock a já mám pro vás dva lupeny na Magma Fest do Jihlavy a taky poslední slovíčko. Tady to část skládánky, tak abyste dnešní výherní větu měli celou. A to slovíčko zní dál. Máte chyceno? Výborně. A protože sedmička je šťastná, tak beru sedmého v pořadí. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Čas rok.
1: Letní roková jízda rádia Čas rok nás už zavedla do různých míst naší krásné země a to nejsme ani v polovině července. A dneska parkujeme v Třebíči. Sárko, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Krásné to město u nás, mimochodem.
2: Děkuju.
1: Ale já chci jednu věc, abys ty mohla dostat věci dvě. Takže povídej, jak zní dnešní výherní věta.
2: Roková banda jede dál.
1: A ty jedeš na Magmafest 2026.
2: Děkuju.
1: Myslím, že máš to asi nachozeno, takže víš, na koho se můžeš těšit. Gatecrasher, Bastard Panoptiko, Vysáči, Škvor, Hejtman, taky Dimitri, nebo třeba Vohnouti, Arakain, Thor, Doga, ano. Komunál, Alkáči, Trautmar, Grbičky 48. Je toho dost, jako, jo? Budeš pařit dva dny, vstupenky máš dvě, vem si sebou, koho chceš a hlavně si to užij. Pošleš fotečku? Děkuju.
2: Určitě pošlu.
1: Výborně, takže už máš plán. Tuším, že je to 14. a 15. Určitě. Srpen. Amfiteátr Jihlava, nádherné místo. A ty jsi říkala, že tvoji oblíbenci jsou Škvor. Já jsem tě připravila celebrity, protože teď máš těch 5 minut slávy. Tak komu to pošlem? Je to tvoje, odmoderuj si to. Jo, pojď.
2: Já bych to poslala všem, kdo poslouchá teďka zrovna rádio.
1: Tak jo, Sáry, krásné léto. Užij si festiáky, je to tvoje.
2: Děkuju moc.
1: Měj se, čau.
2: Děkuju. Taky, naschle. Letní

0: Ok. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
2: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
1: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Radio Čas Rock.

dnešní odpolední drive a po 16. hodině také Battle Beast. Ale to není zdaleka všechno, protože ve frontě stojí Three Doors Down.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Přívoze na velkém kruhovém objezdu. Stala se tady hromadná dopravní nehoda, srazila se 3 osobní auta. Stále si dávejte pozor ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Pozornost mějte taky na dálnici D1 na výjezdu v oblasti Brno-Jih směrem z centra. Srazilo se nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
14: Radio Čas Rok. Zprávy.
12: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požáru na jižní Moravě.
15: Morava aktuálně.
12: Ve zlínském areálu bývalého svitu se hasičům podařilo lokalizovat požár. Práce ale budou pokračovat až do pondělí 13. července. Zásah si vyžádá omezení provozu v blízkosti budovy i v ulici Nábřeží, jak uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.
16: Informace o průběhu celé situace budeme i nadále zveřejňovat skrze oficiální web města a sociální sítě. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud občané ucítí zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem z respiračním onemocněním. Zároveň žádáme občany, aby v rámci své bezpečnosti respektovali pokyny integrovaného záchranného systému a nestěžovali jim práci.
12: Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku. České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají ve finále Wimbledonu. Poprvé v historii se o titul na tomto Grand Slamu utkají dvě Češky. Muchová v semifinále porazila Coco Gauffovou a Nosková si také zajistila postup. O wimbledonský titul se utkají v sobotu od 17 hodin českého času. Česká republika tak bude mít jistou vítězku letošního Wimbledonu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: vymazlený kousek again. Má k tomu ještě vymazlenější videoklip, ale o tom někdy příště. Teď novinka tohoto týdne, kterou pro vás vyštrachal Hans. A povedla se, povedla. Tak do nedělní půlnoci, jo?
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Čekras na plný plyn tady na rádiu Čas Rok v pátečním odpoledním driveu. No a my se tohohle hesla budeme držet, protože mám před sebou dnešního prvního oslavence z celé té řady, tak bychom to stihli do 18 hodin. A to je kousek Who's Crying Now od Journey. Vyšel 10. července 1981 a byl to první single z jejich alba Escape. Mimochodem placka, která definovala 100% celý začátek 80. let a 100% taky patří mezi ty nejzásadnější desky celých 80. Ve stovce Billboardu se dostala na 4. příčku, ale zdržela se tam hodně, hodně dlouho. Na bodeď taky ne. Pak už následovali Don't Stop Believin', Open Arms nebo Stone in Love. Které je vašenej, klidně se přiznejte, 725-33-1155. No tak my si dáme dneska čerstvou 45. Journey, Who's Crying Now? Odpolední.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: si do pátečního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rok řekli taky Neon Fly a předal mi Three Doors Down a taky vy. Tak si klidně vyberte tu svoji oblíbenou na 725-331-155.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Eva Blazery Doors Down. Vy posloucháte Rádio Čas Rok a v pátečním odpoledním driveu Právo hudební volby, taky někdo ze sídla Temnoty. Dušane, ahoj.
1: Čau, zdravím.
0: Pitný režim je, všecko hraje.
1: Všechno hraje, Čas do rok hraje za mnou, teď se mohu vypilet, se to nepředušuje, pitný režim je načepovaný, cigara před sebou, Čas do rok hned, jak domluvíme, tak ho zase urvu. Takže Diamantového krále, album 86, Fatal Portrait, píseň v džunech, samozřejmě pro tebe, celé úžasné Radio Čas rok, všechny věrné skalní posluchače, zdravím rokovou rodinu, všem na pateční pohodu, všem řemeslníkům, všem, co se starají, včetně těch integrovaných zachránných těch hasičů, ať teď mají toho plné zuby všichni a policajtům, prostě všem na pateční pohodu, ať dodržou pitný režim, poslouchají pravou rokovou hudbu a ať se mají všichni rádi a hlavně úsměv.
0: Lépe bych to neřekla. Tady to máš, dám ti tam ještě jingle, ať stihneš to rádio zasílit, než tě začne hrát Diamantový král.
1: Super, děkuju moc, ani my se ahoj.
2: Odpolední

0: Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
8: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: nebo Steel Panther. Tohle nabídka muziky, k tomu přihodíme dnešního slavence a konečně dojde řada taky na ten tenis. Tenis. Ne, ať mě zase někdo chytá za slovo. Tenis budeme probírat. Teď ale zprávy.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Čas rok. Čas rok.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ.
12: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici směr Malá Morávka Karlova Studánka. Osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Stále buďte opatrní ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Pozornost mějte taky na dálnici D1 na výjezdu v oblasti Brno-Jih. Směrem z centra se srazilo nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá mladých lidí, kteří mají problémy s hazardem. Podle odborníků se jedná až o 275 tisíc lidí. Více než polovina z nich jsou mladí ve věku od 15 do 34 let. Nejčastěji je láká hlavně online sázení na sport, které je dnes snadno dostupné. Hazard může vést k závislosti a velkým dluhům.
6: Morava aktuálně.
12: Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
13: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena. Bude nová, vydrží nám dlouho.
12: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. Baťův kanál hlásí další novinku letošní plavební sezóny. Ředitelství vodních cest dokončilo rozšíření veřejného přístaviště v Napajedlích a dnes jej slavnostně otevřelo veřejnosti. Po 3 měsících stavebních prací přístaviště nabízí více míst pro přistávání rekreačních plavidel i komfortnější zázemí pro jejich posádky. Kateřina Siňáková skončila ve čtvrtfinále čtyřhry na Wimbledonu. S Američankou Taylor Townsendovou prohráli s čínsko-francouzskou dvojici 0-2 na sety. Tím přišli o šanci postoupit do semifinále a bojovat o další grandslamový titul. Siňáková kvůli zdravotním problémům vynechá po Wimbledonu také turnaj v Praze. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

alba, co s nimi vždycky přicházejí problémy, nejenom hudebně, ale taky obecně, protože zažít jejich koncert naživo, to je opravdu zážitek na celý život. Pátek 10. červenec 2026 kalendáři, pojďme se v odpoledním driveu taky mrknout na to, kdo a co dneska slaví. Co se týče pronostik, tak k 10. červencovému dni patří tato. Jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří? Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, co je zásah na komoru a opravdu sázka na jistotu. Tak dneska slaví Libušky a taky Amálky. Takže holky, rokeřice, všecko nejlepší k vašim meninám. Dneska máme jeden Nikoli Tesly, začíná týden Baltského moře. A když se budete hrabat v historii, tak zjistíte třeba, mimo jiné taky, že by měla slavit i Coca-Cola dneska. Proč? Protože po neúspěšné zákazníky odmítnuté propagaci nové chuti koly pod názvem New Coke oznámila tehdy firma Coca-Cola, že se vrací zpátky k originálnímu receptu Coca-Cola Classic. Stalo se tak v roce 1985. Tedy přišel prostě do marketingu, někdo chtěl dělat nové věci, řekl si, tudy vede cesta, to bude určitě sukces, pojďme do toho. No a jakože vůbec nebyl, jo, takže řekli, není zač a vrátili se zpátky ke klasice. Ono to tak většinou jako dopadá. Málo kdy ty novoty si tak nějak jako získají svoje příznivce. Ale někdy to tak taky není, to je pravda. No a mezi slavnými narozenými můžete hledat a když budete hledat, tak najdete jednoho lepšího než druhého. Z toho vzniká to, že 10. červenec je den Nikoli Tesly, protože ten se narodil, slavil by dneska kulatiny. Ale stejně tak třeba i hudební skladatel Karl Orff, ten by měl taky dneska kulatiny. A když se šoupneme dál, čistě do hudebního kalendárka, tak v roce 1965 se svůj úspěch zažili Stouni, jeden z těch prvních a opravdu megalomanských, protože se rovnou na 2 měsíce dostali na vrchol americké hitparády s I Can Get No Satisfaction. Pro kapelu to bylo vůbec tehdy první místo v celém tomhle žebříčku. No a v domácí Británii, takže opravdu na domácí půdě, tenhle ten single původně hrála pouze pirátská rádia. Protože, ten důvod vás rozhodně pobaví, text toho songu byl považován za příliš sexuálně sugestivní. Jsme v roce 1965. O to víc mě to zaráží, protože ty neskrotné šedesátky, kdy bylo dovoleno všechno, takzvaně psal kámen cihlu, tak prostě tohle. Ale jo, taková byla doba. O 3 roky později, v 68. Eric Clapton ani nehnul brvou a na závěr aktuálního turné skupiny Cream ohlásil, že jako konec, Schluss Ende a už nikdy víc. Pak se samozřejmě pánové sešli zhruba po 25 a 30 letech a zabrnkali se společně. Ronnie James Dio by dneska slavil, měl by 84. A kdo si tu oslavu dneska rozhodně užije, to je Chris Bay, kytarista a zpěvák Freedom Call. A já věřím, že i vy, pokud dneska slavíte, tak za celou smečku rádia Čas Rock. Všechno nejvíc nejlepší a všechno podstatné z muziky a 10.7. jako vždy na webu časrock.cz.

0: 2026 v kalendáři. Den piňakolády, taky den Nikoly Tesly, ale třeba i den koťátek, kapibar, hranolek nebo kebabu. Oslavte si, co potřebujete, a pak je tady jeden zářez, který mě hrozně baví. Na dnešek připadá totiž den pikniku s medvídkem, takže klidně chytněte nějakého toho svého teddybéra, kterého máte doma. Večeři si dejte v parku, pozbíráte sice pár divných pohledů, možná blbých komentářů a nějaké to klíště, ale užijete si to. A o tom to konec konců je.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Buďte zdraví, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za jednou hudební legendou. Nebude chybět Kamelot a další dvě skvělé kapely. Na rádiu Čas Rock startujeme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Dora Apes tady na rádiu, čas rok v pátečním odpoledním driveu a samozřejmě lákačka na víkend, protože ten bude sportovní, hudební, festiákový, prostě jak kdo chce. Nicméně 100% u mnohých z nás tenisový, protože první čistě české finále na Grand Slamu. No, před 40 lety se psala jiná unikátní historie, nicméně Wimbledon s letopočtem 2026 se zapisuje zlatým písmem do historie našeho tenisu. Dojde na něm totiž k čistě českému finále. Na center courtu All England Clubu se proti sobě už zítra odpoledne v 5 hodin našeho času postaví Karolina Muchová a Linda Nosková. Jde o naprostý unikát. Nicméně v historii Grand Slamových klání už v minulosti ke čtyřem památným finále dvou hráček narozených v tehdejším Československu už došlo, takže asi víte. Nicméně český tenis má celosvětově uznání dlouhá desetiletí, speciálně ten ženský. A vůbec první Grand Slamovou finalistkou ve Wimbledonu byla v roce 1962 Věra Suková. Velmi úspěšná éra potom nastala v 80. letech. Tam se zejména americkým tenistkám snažili vzdorovat Hanka Mandlíková s Helenou Sukovou. A právě v mezidobí let 85 až 87 došlo na hned 4 pikantní finálové souboje na Grand Slamech mezi Martinou Navrátilovou a dvěma českými nebo československými vyzývatelkami Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou. Martina Navrátilová už samozřejmě po emigraci, ale nastupovala pod americkou vlajkou. Nicméně spousta českých fanoušků však brala dnes legendární hráčku za svou. No a zítra to bude opravdu čistě české ženské finále. Takže my máme vlastně jedinou povinnost, to, že Wimbledon vyhraje Česká republika, jasné. Která z holek to bude, za mě je to vlastně úplně jedno, protože já se těším na dokonalou, skvělou, neopakovatelnou, prostě úžasnou tenisovou podívanou. Co vy? No a pak si dáme fotbal, že jo, protože Norové proti Anglii, takže to bude taky výživné. Tak vaše tipy, pojďme na ten tenis, která z těch dvou to nakonec bude? Kdo urve vítězství ve Wimbledonu? Karolina Muchová nebo Linda Nosková? Jsem s tím.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
3: A kam, mami, to nás tady necháte?
4: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera, chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.

na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holbarok na grilu. Nejsme jen rádi.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
7: Letní roková jízda.
8: Jedině na rádiu Čas Rock.

Peša i Albi Holdinon, vy posloucháte Rádio Čas Rock, 18. hodina už klepe na dveře a to znamená jediné. Rockeři sobě. Ode mě poletí Etherem Rush.

0: nebo Extreme. No a zbytek je na vás, milovánci. SMSky, zprávy na WhatsApp, hlasovky 725-33-1155.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále v ulici Lidická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Komplikace jsou stále ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Pozornost mějte taky na dálnici D1 na výjezdu v oblasti Brno-jih směrem z centra. Srazilo se nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Zájem o cestovní očkování v Česku výrazně roste. Lidé častěji cestují do vzdálených zemí, kde je větší riziko nákazy různými nemocemi. Před odjezdem je proto dobré navštívit lékaře a zjistit, jaké očkování je pro danou zemi doporučené. Do některých oblastí je potřeba užívat také léky proti malárii. Odborníci doporučují vše vyřídit alespoň 2 týdny před cestou, aby byla ochrana co nejúčinnější.
11: Morava aktuálně.
9: Ve zlínském areálu bývalého Svitu se hasičům podařilo lokalizovat požár. Práce ale budou pokračovat až do pondělí 13. července. Zásah si vyžádá omezení provozu v blízkosti budovy, v ulici Nábřeží a přilehlých komunikací, jak uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.
12: Informace o průběhu celé situace budeme i nadále zveřejňovat skrze oficiální web města a sociální sítě. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud občané ucítí zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním. Zároveň žádáme občany, aby v rámci své bezpečnosti respektovali pokyny integrovaného záchranného systému a nestěžovali jim práci.
9: Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku. České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají ve finále Wimbledonu. Poprvé v historii se o titul na tomto Grand Slamu utkají dvě Češky. Muchová v semifinále porazila Coco Gauffovou a Nosková si také zajistila postup. O wimbledonský titul se utkají v sobotu od 17 hodin českého času. Česká republika tak bude mít jistou vítězku letošního Wimbledonu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný podvečer.
10: Rokeři sobě. Hodina vašich vzkazů a písniček na přání. Každý pátek po 6. večer na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Zdraví, posloucháte Rádio Čas Rok. Páteční odpolední drive už je za námi, protože tahle hodinka od jak živa patří vám. Mezi 18. a 19. je to vaše rokeři sobě. A odpuntujeme to vašim přáním, které poslal Titin, Hojda Vráno a celý tým Rádio Čas Rok. Moc prosím o něco od Yes. Pro všechny rokerky, rokery a taky rokerčata. Samozřejmě i pro vás do rádia. Díky moc a faňácký víkend. Tak my moc děkujeme. Doufám, že tahle volba se povedla. Ale to už musíte posoudit vy.

0: Páteční rokeři sobě tady na rádiu Čas rok odšpuntovali nám to jest. No a další muziku tu už bude vybírat Pavel z Irska. Čau.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všetky.
0: Hele, přímá linka kam? Hoď nějaké město, kde se zrovna nacházíš.
1: No, zrovna vyjíždím z Roskomonu a jedu směr Sligo.
0: Úplně jsme všichni víme. Já se zeptám straight Google, on mi poradí, kde tě hledat momentálně na mapě. Ale tvoje hudební...
1: Na západě Jirka.
0: No výborně, díky moc, už jdu tím správným směrem. Ty nám zatím řekni, co budeme hrát a komu.
1: Ale jestli je možno 30 seconds to máš, cokoliv hodník a zahrál bych to pro všechny rockery, pro všechny z domova i ze zahraničí, hlavně asi užijou fajný víkend. A je to podání zapijou.
0: No tak jo.
1: Proč taky ne?
0: Přesně.
1: No?
0: A víš co? Už tě mám.
1: A hlavně pro vás do rádia, taky pro vás do rádia.
0: Díky moc, priori. Nechám to tady napsáno na stole pro ty, co s vámi budou o víkendu, všichni. A mimo jiné, už tě mám, chlape, neschováš se.
1: Sakra.
0: To je taky krásný víkend. Užívej léto, tady je muzika. Pavle, čau.
1: Díky, čau.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: z Irska do Jizerek tady na rádiu Čas Rok, protože rokeři sobě. Petře, ahoj.
1: Ahoj, Haničko, srdíčko.
0: Tak povídej, přiháněj, motoráči jsou připraveni, tak, jak se máš, jak vypadal týden v Jizerkách, povídej.
1: No týden v Jizerkách je úplně úžasný, protože lítám z práce do práce. Tím to zdravím všechny zednický lopaty, protože jsem to prostě nevydržel a k řemeslu jsem se zase vrátil. Že?
0: Ne.
1: Ale jo.
0: Říkal ne, nikdy ne, ne vůbec. Asi dva
1: no tak se
0: říkal.
1: Tak se koukni na facebookový můj profil.
0: Jo, dobře, začnu tě stalkovat zase.
1: Chci pozdravit celou naši rockovou rodinku. Všechny. Chci popřát krásný počasí na holbu, aby vyšla všem, který tam pojedou, protože já letos ne, ale příští rok určitě.
0: Bys měl.
1: Bych měl, že jo, když jsem byl na Kamenitým, tak ta holba prostě mě čeká, už se tomu nevyhnu.
0: Domluvme se takhle, napíšeme ti letos Ačko a uvidíme příští rok, jestli ho smázneme, jo?
1: A hlavně bych chtěl ještě tomu rádiu bláznivýmu, který poslouchám už takový moře letali ze severu, k těm 15. narozeninám popřát všechno nejlepší a ať jste furt takový, jaký jste.
0: Tak my děkujeme moc.
1: A já děkuju vám, protože mě udržujete už těch posledních 10 let při životě.
0: To je ode mě
1: vše.
0: Tak jo, ode mě motoráči.
1: Opatrujte se, bando, a děkuju.
0: Za málo, tady to je. A díky, čau.

Tohle je Hammerfall, netřeba představovat tuhle smečku, ale jedeme dál, protože rockeři sobě a je tady toho víc než dost. Pochvalu rozhodně zaslouží právě teď Moták za to, jak vzorně doplňuje pitný režim. Pak tady máme další žádost o muziku. Ahoj, Skvělé rádio, může mi prosím poslat písničku od Sabatoru. Díky, Ríša Oborná, ale to není všechno, takže nezastavujeme, jedeme dál. Zahraj prosím tě všem řidičům z Transdev Morava, speciálně Pavlovi, Drahošovi, Lídě, Lence, starému cipovi Maxovi, taky Pavlovi, Pepovi, Alešovi, Dominiku a Rokovi. Díky moc, řidič Jirka Pačes. Ještě vás tam není víc, protože to bychom tady byli do zítra. Ať to máme kompletní. Zdarec, šli by staré pušky, dík moc, Kuba. Proč by to nešlo?

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádi.

vám tady Rokeři sobě na rádiu Čas Rock a my jdeme pomaličku, ale jste do finále. Čau, jestli jsou pro všechny noční směny, ať si to užijou a ať si to užiju i já s nimi. Takže vy, co máte volný víkend, užijte si to taky, napsal Marťas. No hold, někdo si toho Černého Petra prostě vytáhne, ale zas víš co, kámo, budeš v balíku. Ahoj, nejlepší rádio ve vesmíru, prosím pro Dušana, Motáka, Láďu, Zdendo a všechny, co poslouchají Watch It All Way od pěti prostáků. Mimochodem, moto, co funguje, když máš týden na pytel, neřeš to, přes víkend to spláchni a začni znovu. Díky, Pepan Lunchkron. Pepane, ty se má náš nejlepší motherfucker motivátor.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
8: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 5. v roce 2026. Víkend pro vás připravil jednak Honza Prokeš, no a samozřejmě můžeme odpálit ten, který je před námi, další červencový. Za 14 dnů už budeme slavit na Sádráku v Opavě. Tak vy si užijte sobotu, neděli, když dajíme telový bohové, slyšíme se společně zase v pondělí ve 3 odpoledne odpoledního driveu. Mějte se, smějte se, já se na vás budu těšit.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Čau rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který začneme ve společnosti americké sestavy Camelot. Ta dokončuje práce na svém z Brusu novém albu, které by mělo spatřit světlo světa na konci letních prázdnin. Bude to 28. srpna, o finální zvuk se postará Jacob Hansen a ponese celkem 15 písní, na kterých se podílela celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba Tobias Sammet, Billy King a mnoho dalších. My si z toho jejich díla jeden kousek dáme v plné parádě a vy můžete sami posoudit, jak se jim to povedlo.

Kamelot, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a teď je tady něco pro všechny fanoušky legendárních Black Sabbath, a to z Brusu nová kniha. 500 stran velice zajímavého počteníčka, taky fotografií, pod kterými je podepsaný světoznámý Ross Halfin, a k tomu rozhovory se samotnými členy, to všechno může být vaše za necelé 3 litry. Taková je v přepočtu cena základní varianty této lahůdky, ale bacha, můžete mít i dvě limitky, které vyjdou na 18 nebo necelých 27 tisíc korun. Jakou variantu zvolíte, to už je jenom na vás, ale bacha, v těch limitovaných sériích je jen omezený počet kusů.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je Sonáta Arktika, která oznámila termíny turné. Na něm jim bude dělat společnost německá sebranka Rage a odstartuje 15. dubna příštího roku. Mají v plánu objet celkem 16 zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. 21. dubna se zastaví ve zlínském Masters of Rock Café a máme se těšit na unikátní show za doprovodu orchestru, který tomu dodá úplně jiný šmrnc.

televizi Revel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to s legendárními Hardline, kteří mají pro své fanoušky opravdu smutnou zprávu. Ta se týká jejich nadcházejícího turné, které se bohužel nekoná. Důvodem je zdravotní stav jejich frontmana Johnnyho, který dal na rady lékařů, aby se zbytečně nezatěžoval. Jejich zlínský koncert byl naplánovaný na 14. listopadu a tak nezbývá, než zakoupené vstupenky vrátit tam, kde jste si je koupili, a to nejpozději do 15. prosince. No, co se dá dělat, každopádně držíme palce, ať je brzy v pořádku a opět se s kapelou objeví na koncertním pódiu. My se společně s nimi pro dnešek i rozloučíme. Díky, že jste se taky přidali, a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
3: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste se pro následující minuty rozhodli pro poslech Rádia Časrok anebo sledování TV Rebel.
1: Na obou stanicích dnes opět po týdnu otevíráme náš rebelský bar a společně s námi se o otvírák postarala také kapela Insania.
0: Takže začátek ryze český, jinak brněnská kapela kutí novou desku, tak snad se jí dočkáme ještě letos. O novinkách to ale bude i v následujících chvílích.
1: V polovině května fanoušky potěšili a hlavně překvapili Deep Purple. Oznámili novou desku Splet a vypustili i nový single.
0: A opět můžeme doložit staré, ale pravdivé klišé, věk je jenom číslo.

0: Za námi je jeden Arrogant Boy, alespoň tedy v podání Deep Purple, a před námi ještě jeden kousek z aktuálního roku.
1: No, jde vidět, že kapely jsou při chuti. Nová muzika přichází z táboru klasik, jako třeba Rolling Stones nebo právě Deep Purple, kteří dohráli.
0: Ale novinku si pro letošek připravili také legendy nu metalu Korn. Single Rewards the Scars vyšel zcela náhle a úplně bez ohlášení.
1: Bylo to součástí soundtracku ke hře Diablo 4 a podle členů kapely mají chuť nahrávat nové věci a prý jich mají v zásobníku dostatek.
0: Tak uvidíme, s čím přijdou v listopadu do Prahy. Koncert v O2čku je naplánován na 16.
1: A tady máte píseň Rewards the Scars.

0: Jsme v polovině dnešního rebelského baru. Za námi jsou také dvě písně, jenž byly nahrány a vydány v letošním roce.
1: No tak si můžeme dát něco staršího. I když zase tak moc cestovat v čase nebudeme. 2019, mimo jiné doba, kdy kapela Motionless in White vydala desku Disguise.
0: Nahrávka, která jim pomohla dostat se do podvědomí více metalovým fanouškům, doslova po celém světě.
1: Hlavním poselstvím této desky bylo říct, jak hudba dokáže spojovat, a určitě stojí za poslech.
0: My vám jako ukázku pustíme single Code, no a potom už nás čeká jeden příběh o rozpadu přátelství.
1: Toho našeho teda ne? Snad?
0: Snad ne.
1: Ale uvidíte.

0: Slíbili jsme příběh o jednom přátelství, které zřejmě dostalo vážné trhliny. Hlavní roli teď budou mít tedy Machine Gun Kelly a Youngblood.
1: Dvě velké hvězdy moderní metalové scény, nebo tu a tam vlastně i rapové. Ono vždycky záleží, jakou má kdo náladu.
0: Každopádně pánové si spolu rozuměli, nejen hudebně. Jenže potom došlo na určitý rozhovor, jehož součástí byla i Sharon a Kelly Osbournovi.
1: Obvinili totiž Machine Gun Kellyho z toho, že okopíroval styl právě Youngblooda. Přesně řečeno, šlo o růžovou barvu.
0: No a Youngblood se kolegy nezastal a to neměl dělat. Machine Gun Kelly se cítí být zrazen a v nedávné písni se do bývalého parťáka i obul. Takže zpěváci jsou evidentně vepři.
1: A za všechno už je růžová barva. No tak alespoň zaspomínejme na dobu, kdy byli ještě kamarádi a nahráli spolu píseň.

0: Tak, koukáme na hodiny a bohužel budeme asi muset zavřít.
1: Ano, i podle korálku už je nejvyšší čas. Do našeho hudebního koktejlu zbývá přimíchat poslední hudební vložka. A ta bude z Velké Británie.
0: V roce 2021 se dala dohromady dvojice Cameron Humphrey a Tom Mellon. A vznikla kapela s názvem Love is Noise.
1: Debutová deska jim vyšla v únoru loňského roku. Jinak ale vydávají EPčka a singly jak na běžícím páse.
0: Na podzim stejného roku to byla třeba píseň Everyone Bleeds. No a právě s ní se dneska rozloučíme.
1: Mějte se hezky, bando, my vám moc děkujeme za přízeň a jdeme uklízet, aby to tady bylo všechno příští týden pěkně čisté a vonavé.
0: Čau.

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Mates z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: skočte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Ahoj, vele vážené rockerstvo, fandové metalu, taky fandové metalmánie, a nebo TV Rebel či Rádia Čas Rock. Zdraví vás David Zbavitel, za námi je úvodní klip dnešního dílu. Za námi jsou Slayer, legenda metalové scény a součást velké metalové čtyřky spoza velké louže. Skladba Raining Blood má v techničáku rok vydání 1986. Patří mezi zlatý fond metalové muziky. Pánové z kapely Slayer historii přepisovali už od 80. let až do doby, kdy se rozhodli, že se koncertování věnovat nebudou. Důvodů je víc. V každém případě jeden z muzikantů zůstal věrný pódiím a se svým solovým projektem. Kerry King, to je jméno, o které půjde v dalších minutách. Takže přátelé, volume doprava, pojďme se podívat na jeho počiny, které vznikly po roce 2023.

Vítejte zpátky ve studiu Metalmánie, na kterou můžete koukat na televizi Rebel, případně pouze poslouchat na rádiu Čas Rock. Za námi je skladba Where I Reign z alba nazvaného podle hlavního autora, tedy Kerry King. Po oficiálním rozpuštění Slayer se Kerry King obklopil skvělými muzikanty. Jednak Paul Bostaph, který byl součástí Slayer, taky bývalý člen Hell Yeah, Kyle Sanders, dále jeden z členů Machine Head, Phil Demmel, a podstatná věc, Kerry King svěřil mikrofon skvělému zpěvákovi a tím je Mark Osegueda z Derangel. Vzniká tedy superkapela a taky vzniká celé album. No a z něho já vám teď nabídnu další kus.

Stopáž Metalmánie je ve své druhé polovině. Dneska Kerry King a pokračování jeho hudební kariéry. Solové album From Hell I Rise vznikalo celkem dlouho. Už od roku 2020 a vydáno bylo o 4 roky později. Celkem 13 tracků obsahuje klasické Kingovy riffy, doplněné právě o vokál Marka Oseguedy. Pro někoho něco nového, pro někoho takové, řekněme, hudební pokračování tvorby Slayer. Protože Kerry King je autorem nejslavnějších riffů kapely. Pánové navíc podpořili desku jak turné, tak i účastí na festivalech.

Tak bando, máme za sebou další muziku, muziku, která není až tak stará, protože v podstatě pochází z pera Kerryho Kinga a z jeho solové tvorby. Skladbu, kterou jsme poslouchali, tak to je další kousek z jeho desky, skladba má název Toxic. No a tak, jak jsme tenhle ten díl začali, tak ho samozřejmě i ukončíme, protože Kerry King je nedílnou součástí Slayer, tak si dáme titulku z roku 1988, Sound of Heaven. No a já samozřejmě ještě přihodím prosbu, abyste i vy připsali, které kapely bychom měli zařadit do dalších dílů Metalmanie, případně třeba i backstage, to už je zcela na vás, koho byste chtěli, abychom odchytili. Já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden se na vás těším. Mějte se.

první rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Váš rok slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.